0: Přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
1: Uhersko-Hradišťko.
0: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
1: Zlínsko.
0: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi do 3 let. Město za uplynulý rok na zvýhodněné jízdné těchto skupin přispělo více než 2 miliony korun. Zvýhodněné jízdné mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Otrokovicích, kteří splňují podmínky jednotlivých kategorií.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku Veverky Čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Všechny roky uplynuly, záclony jsou zatažený, začíná se zas od nuly.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: Bojím se, že každý men ve schránce najdu ostraku.
1: Rádio Kroměříž a to nejlepší z milénia. Právě.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži je jasno o kandidátech do komunálních voleb. Uherské Hradiště investuje do modernizace sídliště Štěpnice a Slovácko získalo cenný bod v Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži je jasno o tom, pod jakými čísly půjdou jednotlivé volební strany do podzimních komunálních voleb. O přízeň voličů se bude ucházet 13 stran a hnutí. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. V minulých volbách před 4 lety kandidovalo ve městě 14 stran a hnutí. Volební účast tehdy dosáhla necelých 46%. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, které získalo 7 zastupitelů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo dalších 8 stran a hnutí.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v rozsáhlé obnově sídliště Štěpnice. Do modernizace veřejného prostoru město investuje 90,3 milionů korun. Upraveny budou komunikace, parkovací místa a chodníky. Projekt zároveň počítá s lepším hospodařením s dešťovou vodou. Promění se také zeleň. Vysazeno bude více než 30 nových stromů, 150 metrů čtverečních keřů a téměř 480 metrů čtverečních smíšených záhonů. Přibudou místa pro odpočinek a setkávání, nové lavičky, stoly, stojany na kola nebo nabíječka na elektrokola. Součástí projektu je také dětské hřiště. Stavební práce by měly začít v polovině září a dokončení se předpokládá během léta příštího roku. Projekt získal dotaci přibližně 46,5 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Školní jídelna v Luhačovicích nabídne od září dětem několik novinek. Tou nejvýraznější bude salátový bar, kde si děti budou moci sami vybrat zeleninu a další přílohy a sestavit si salát podle vlastní chuti. Novinkou budou také školní svačinky. Rodiče budou moci svačinu objednat a děti ji dostanou přímo ve škole během dopoledne. Škola chce změnami postupně zpestřit školní stravování a dát dětem větší možnost volby. Novinky budou spuštěny se začátkem nového školního roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka remizovali v 6. kole nejvyšší fotbalové soutěže v Plzni 1-1 a získali první venkovní bod v sezóně. Plzeň poslal do vedení Tomáš Ladra. Slovácko ale dokázalo ve druhém poločase vyrovnat. Po 6 kolech tak má Slovácko 2 body a na první vítězství v sezóně stále čeká.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž si nechá zpracovat studii krajiny kvůli ochraně před povodněmi. V Uherském Brodě otevřou zahradu Panského domu a v lesoparku Barbořina v Kroměříži přibyla stezka dovednosti a houpačka.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice nechá zpracovat novou studii krajiny, která má pomoci s plánováním opatření proti povodním. Dokument se bude týkat celého správního území Kroměříže a okolních obcí. Město za jeho zpracování zaplatí zhruba 2,5 milionu korun, přičemž většinu nákladů pokryje evropská dotace. Studie má navrhnout, jak v krajině lépe zadržovat vodu a chránit území před povodněmi. Zaměří se například na úpravy vodních toků, opatření v okolí polí, retenční nádrže nebo jiné vodní plochy. Hotová by měla být nejpozději v prosinci roku 2028. Kroměříž zároveň připravuje konkrétní protipovodňová opatření na řekách Moravě, Moštěnce, Kotojetce, Zacharce a Vážanském potoce. Město letos také dokončilo modernizaci varovného systému. V Kroměříži a místních částech přibylo 371 nových digitálních hlásičů, které mají obyvatele v případě nebezpečí včas upozornit.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherský Brod slavnostně otevře nově upravenou zahradu Panského domu. Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 18. září od 4 hodin odpoledne. Návštěvníky čeká kulturní program, občerstvení a také možnost prohlédnout si nově upravený prostor. Zahrada nabídne místo pro odpočinek, setkávání i volný čas. Přibyla otevřená plocha, stinné posezení pod stromy, lavičky a herní prvky. Součástí úpravy také nové dvouramenné schodiště u klášterní zdi, která propojuje jednotlivé části zahrady. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
0: Zlínsko.
1: Děti, studenti a rodiče s malými dětmi v Otrokovicích mohou využívat zvýhodněnou městskou hromadnou dopravu. Za roční jízdné zaplatí 600 korun, tedy v přepočtu 50 korun měsíčně. Zbytek ceny jízdného hradí město. Zvýhodněný roční kupon mohou využívat děti a žáci do ukončení povinné školní docházky, studenti a učni do 26 let a také rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené s dětmi do 3 let. Město za uplynulý rok na zvýhodněné jízdné těchto skupin přispělo více než 2 miliony korun. Zvýhodněné jízdné mohou využívat lidé s trvalým pobytem v Otrokovicích, kteří splňují podmínky jednotlivých kategorií.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Kroměřížská radnice dokončila další úpravy v lesoparku Barbořina. Dětem nově slouží stezka dovedností a dvoupružinová houpačka. Nové prvky stály zhruba 165 tisíc korun. Stezka dovedností je dlouhá přibližně 1 kilometr a děti na ní mohou poznávat život v lese. Trasa je doplněná odpočinkovým místem, altánem a lavičkou. Lesopark nabízí také naučnou stezku veverky čiperky a vyhlídkové místo s výhledem na Kroměříž, Hanou a Hostýnské vrchy.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Radio Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatéknout. Takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radio Kroměříž. Krásný den přejeme.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži je jasno o kandidátech do komunálních voleb. Uherské Hradiště investuje do modernizace sídliště Štěpnice a Slovácko získalo cenný bod v Plzni.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži je jasno o tom, pod jakými čísly půjdou jednotlivé volební strany do podzimních komunálních voleb. O přízeň voličů se bude ucházet 13 stran a hnutí. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. V minulých volbách před 4 lety kandidovalo ve městě 14 stran a hnutí. Volební účast tehdy dosáhla necelých 46%. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, které získalo 7 zastupitelů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo dalších 8 stran a hnutí.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v rozsáhlé obnově sídliště Štěpnice. Do modernizace veřejného prostoru město investuje 90,3 milionů korun. Upraveny budou komunikace, parkovací místa a chodníky. Projekt zároveň počítá s lepším hospodařením s dešťovou vodou. Promění se také zeleň. Vysazeno bude více než 30 nových stromů, 150 metrů čtverečních keřů a téměř 480 metrů čtverečních smíšených záhonů. Přibudou místa pro odpočinek a setkávání, nové lavičky, stoly, stojany na kola nebo nabíječka na elektrokola. Součástí projektu je také dětské hřiště. Stavební práce by měly začít v polovině září a dokončení se předpokládá během léta příštího roku. Projekt získal dotaci přibližně 46,5 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Školní jídelna v Luhačovicích nabídne od září dětem několik novinek. Tou nejvýraznější bude salátový bar, kde si děti budou moci sami vybrat zeleninu a další přílohy a sestavit si salát podle vlastní chuti. Novinkou budou také školní svačinky. Rodiče budou moci svačinu objednat a děti ji dostanou přímo ve škole během dopoledne. Škola chce změnami postupně zpestřit školní stravování a dát dětem větší možnost volby. Novinky budou spuštěny se začátkem nového školního roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka remizovali v 6. kole nejvyšší fotbalové soutěže v Plzni 1-1 a získali první venkovní bod v sezóně. Plzeň poslal do vedení Tomáš Ladra. Slovácko ale dokázalo ve druhém poločase vyrovnat. Po 6 kolech tak má Slovácko 2 body a na první vítězství v sezóně stále čeká.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. www.radiokroměříž.cz

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži je jasno o kandidátech do komunálních voleb. Uherské Hradiště investuje do modernizace sídliště Štěpnice a Slovácko získalo cenný bod v Plzni.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži je jasno o tom, pod jakými čísly půjdou jednotlivé volební strany do podzimních komunálních voleb. O přízeň voličů se bude ucházet 13 stran a hnutí. Kroměřížané budou vybírat 27 zastupitelů. Komunální volby se uskuteční v pátek 9. a v sobotu 10. října. V minulých volbách před 4 lety kandidovalo ve městě 14 stran a hnutí. Volební účast tehdy dosáhla necelých 46%. Vítězem voleb se stalo hnutí ANO, které získalo 7 zastupitelů. Do zastupitelstva se tehdy dostalo dalších 8 stran a hnutí.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště pokračuje v rozsáhlé obnově sídliště Štěpnice. Do modernizace veřejného prostoru město investuje 90,3 milionů korun. Upraveny budou komunikace, parkovací místa a chodníky. Projekt zároveň počítá s lepším hospodařením s dešťovou vodou. Promění se také zeleň. Vysazeno bude více než 30 nových stromů, 150 metrů čtverečních keřů a téměř 480 metrů čtverečních smíšených záhonů. Přibudou místa pro odpočinek a setkávání, nové lavičky, stoly, stojany na kola nebo nabíječka na elektrokola. Součástí projektu je také dětské hřiště. Stavební práce by měly začít v polovině září a dokončení se předpokládá během léta příštího roku. Projekt získal dotaci přibližně 46,5 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Školní jídelna v Luhačovicích nabídne od září dětem několik novinek. Tou nejvýraznější bude salátový bar, kde si děti budou moci sami vybrat zeleninu a další přílohy a sestavit si salát podle vlastní chuti. Novinkou budou také školní svačinky. Rodiče budou moci svačinu objednat a děti ji dostanou přímo ve škole během dopoledne. Škola chce změnami postupně zpestřit školní stravování a dát dětem větší možnost volby. Novinky budou spuštěny se začátkem nového školního roku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka remizovali v 6. kole nejvyšší fotbalové soutěže v Plzni 1-1 a získali první venkovní bod v sezóně. Plzeň poslal do vedení Tomáš Ladra. Slovácko ale dokázalo ve druhém poločase vyrovnat. Po 6 kolech tak má Slovácko 2 body a na první vítězství v sezóně stále čeká.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, pojďme na novinky, konkrétně na Pionýrskou louku. Konečně jsme se dočkali, Kroměříží totiž začala rekonstrukce Pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Hrajeme megahity 90. let. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den přejeme. Prázdniny pomalu končí a do školy se vlastně nevrací jen děti, ale tak trochu i rodiče, mám pocit. Začíná zhánění přezůvek, sešitů, výtvarných potřeb, aktovek a tady toho všeho dalšího, co se během roku tak nějak jako by ztratilo. Klasika, že jo? Hlavně si to dej na jedno místo, v srpnu to budeš potřebovat nebo na začátku září. No, základní výbava pro prvňáčky letos vychází v akcích přibližně na 3,5 tisíce korun a celkově je podobně drahá jako loni, i když třeba přezůvky, vaky nebo obaly na sešity se zdražily, tak někteří z nás si to dokážou zachovat, že jo? Takže ten první školní rok pro rodiče nebo jakýkoliv školní rok může být pro rodiče velmi náročný, takže držíme palec, hlavně, jak se říká, nohy v teple, v pohodě. Se super muzikou na rádiu Kroměříž. Krásný den.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Radio Kroměříž.
1: Pohodový poslech Rádia Kroměříž. Během letních prázdnin se objeví 33 nových kontejnerů na sklo, a to přímo v Kroměříži, které postupně nahradí starší a opotřebované nádoby. Nové šedé kontejnery budou rozdělené na dvě části, jednu pro bílé a druhou pro barevné sklo. Pokud se tento způsob sběru osvědčí, chce město ve výměně pokračovat také na podzim. A třídění odpadu má smysl, protože čím méně ho skončí ve směsných popelnicích, tím lépe pro město i jeho odpadové hospodářství, a dovedu si představit, že i tím méně budeme platit, bych řekla. Každopádně třízení je prostě směr, je to super, je to cesta. No a pokud nám k tomu má pomoct nových 33 kontejnerů, tak je to dobře. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Přejeme pohodový den.
2: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: příštím roce. Tak snad už všechno klapne a Kroměříž se konečně dočká haly, kterou místní sportovci opravdu potřebují. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, další novinky budeme přinášet. Krásný den přejeme.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: Rádio Kroměříž.
1: Hezký den přejeme, no léto už bude pryč a co se týče dovolené, už to máte za sebou, nebo se teprve třeba někam chystáte. Kdo může vyrazit mimo hlavní prázdniny, má pořád šanci narazit na zajímavé last minuty, nejčastěji týden nebo dva třeba před odjezdem, už jenom samozřejmě to není tak obrovský výběr, no ale co se týče Chorvatska, tak to už automaticky není jenom pro nás taková ta klasická levná dovolená, jako si spousta lidí pamatuje. Já mám pocit, že už jsme tam skoro jak ve Švýcarsku. I když teda po předchozím prudkém zdražování se tam letos ceny ubytování spíš stabilizovaly, jak lze se dočíst na internetu, takže možná nejlepší dovolená je nakonec ta, na kterou jedeme ve chvíli, kdy už ostatní se vracejí do práce, to znamená třeba v to září. Tak pokud máte možnost, ještě vás to čeká, tak samozřejmě držíme palec, užijte si to, buďte s námi na Rádiu Kroměříž. Hezký den.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
2: Vzpomínám, když jste hrál před léty.

kamiony hrály umile, vrčely švédský košile a někdo se moh docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy, my neměli podepsaný úkoly, už tenkrát rozhazoval svoje sítě. Poučen z předchozích nezdarů,

0: Ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
0: Zlínsko.
1: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Fotbal, ten asi, myslím, že láká skoro úplně všechny. No a nové šatny v Těšnovicích, tak ty sklidí úspěch. Kdo někdy totiž po zápase ocenil teplou sprchu a normální šatnu, tak asi dobře ví, že i zázemí dělá hodně. Fotbalisté v Těšnovicích chtějí postavit nové bezbariérové šatny, sociální zázemí a klubovnu za více než 16 milionů. Až 80% nákladů by mohla pokrýt dotace fotbalové asociace a zbytek město. Současné šatny pochází ze 70. let a jsou ve špatném stavu. Takže pokud...

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
0: Zlínsko.
1: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím, Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy, jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 000 výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 000 kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, vykolat trochu pohybu, je to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle. Alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, pohodový den, přejeme super muzika, letí k vám.
0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. V Kroměříži zkrášlí kontejnerová stání. Rekonstrukce ploch na sportovním areálu Širuch pokračuje. A z Otrokovic vedou nové cyklotrasy do okolí.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice pokračuje ve vylepšování vzhledu sběrných míst ve městě i okolních místních částech. Ve vybraných trasách a stanovištích v ulici Vejvanovského, Generála Svobody a ve Vážanech vzniknou speciální ohrádky, které částečně zakryjí odpadové nádoby a pomohou zabránit roznášení odpadu do okolí. Nové konstrukce se objeví také u stanovišť pro tříděný odpad v ulici Vejvanovského a na dvou místech v ulici Generála Svobody. Ohrádky budou zhotoveny z kompozitního materiálu, který kombinuje 60% recyklovaného textilu s plastem. Ve Váženech vzniknou nové ohrádky na křižovatce ulic Na Návsi a v Lesní a v ulici Polní. Všechny plánované ohrádky by měly být na svých místech nejpozději do konce listopadu.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Modernizace městského sportovního areálu Širuch ve Starém městě pokračuje další etapou. Navazuje na loňské úpravy, při kterých byla přeložena část dešťové a splaškové kanalizace a vodovod mimo fotbalové hřiště. Letos se práce zaměřily především na obnovu stávajících zpevněných ploch. Původní povrchy už byly na hranici své životnosti a nevyhovovaly současným požadavkům. Sportovní areál Širuch postupně prochází rozsáhlou modernizací. Kromě nových venkovních kluzišť a vnitřních prostor zde vzniká také kvalitnější technická a dopravní infrastruktura. Druhá etapa rekonstrukce je spolufinancována Zlínským krajem. Investice má vytvořit lepší podmínky pro sportovní a volnočasové aktivity obyvatel Starého města napříč generacemi.
0: Zlínsko.
1: Benefiční Eduko Lanáček nabídne dětem den plný zábavy. V neděli 6. září se v Otrokovickém Lanáčku uskuteční benefiční akce Eduko Lanáček. Od 11 hodin čekají na děti lanové stezky, skákací atrakce, horolezecké stěny, tvořivá stanoviště nebo bazárek hraček a knih. Vstupné je 150 korun a celý výtěžek pomůže středisku rané péče Eduko Zlín s vybavením nového centra komplexní rané péče pro rodiny s dětmi se zdravotním znevýhodněním. Akce se koná za každého počasí.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Otrokovice nově nabízejí 8 cyklistických okruhů, které vedou například přes Hostišovou, Kurovický lom, Chřiby nebo směrem na Kroměřížsko a Slovácko. Trasy jsou určené pro silniční i horská kola a všechny začínají i končí v Otrokovicích. Cyklistům jsou k dispozici také interaktivní mapy, které jim usnadní plánování výletů.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Radio Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotojecké ulici v Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatékat, takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radio Kroměříž. Krásný den přejeme.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
0: Zlínsko.
1: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.

I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: www.radiokroměříž.cz.
1: Ahoj, tady Eva z Uherského Hradiště. Zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž a tohle je můj single.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Kdo by neměl rád romantiku? Nad Zlínem vzniká nová vyhlídka, a to ve svahu nad památníkem Tomáše Bati. Vzniknou tady vyhlídkové zastavení, které budou součástí stezky Jeden život a propojí Baťovu vilu, památník a lesní hřbitov. Návštěvníci odtud uvidí nejen dnešní Zlín, ale díky prostorovému modelu a panoramatům také podobu města z let 1876 a 1932. Hotovo má být letos na podzim, takže až bude chuť na procházku a trochu výhledu nad Zlínem, tak přibude další moc pěkné místo, kam se vydat. Kdo se rád třeba na chviličku zastaví a koukne, posedí, podívá se na město zase trošičku jinak. Já myslím, že to bude super krásný, takový romantický podzim. Tak jo, buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
2: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
0: Uherskohradišťsko.
2: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
0: Zlínsko.
2: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 000 výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 000 kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto, vykola trochu pohybu, je to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Radiu Kroměříž, pohodový den, přejeme super muzika, letí k vám.
2: I na Hradišťku jsme si blíž.
3: Radio Kroměříž.
4: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den na Rádiu Kroměříž, tady jsou novinky. Před mateřskou školou v ulici Osvoboditelů ve Vážanech u Kroměříže vzniknou 3 nová krátkodobá stání pro rodiče. Doplní se chodník a vstup do školky dostane nový plot se 2 uzamykatelnými brankami. Hotovo by mělo být nejpozději během října, takže ranní vysazování dětí by mohlo být zase o něco klidnější, i když tedy, jak se to vezme, já si myslím, že žádné ráno s dětmi není úplně klidné. Kdo to má doma, tak ten má výhru. Každopádně, no jo, už je to tady za chviličku, cesty do školy, do školek, všude možně, tak hlavně v poklidu, ale ještě si nějaké ty letní dny, alespoň co se týče teplot, užijeme. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Radio Kroměříž a také novinky. Zůstaneme v Kroměříži. Sportovní hala TJ Slavia v Kotecké ulici v Kroměříži dostává opravenou střechu, novou krytinu a také zateplení. Zároveň se mění poškozené části. Hotovo má být do 31. srpna, aby se tam od podzimu mohli vrátit sportovci, kteří halu využívají třeba pro míčové sporty, gymnastiku nebo judo a karate. Většinu nákladů město pokryje z dotací a hlavně už by při dešti nemělo konečně do haly zatékat, takže sportovci budou mít zase o něco lepší a hlavně suší zázemí. Buďte s námi, sportu ku zdraví na Radio Kroměříž. Krásný den přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnny ho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.

0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
1: Ahoj, tady Jarda Bobovský. Zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

0: Rádio Kroměříž.
1: Chytré už je dneska ledasco, nejenom doma, ale i třeba na křižovatkách. Ve Zlíně se modernizuje právě světelné křižovatky, no a ta modernizace samotná se přesunula na křižovatku Kahurova vodní, kde se vymění stožáry semaforů, kabelové trasy i technologie řízení dopravy. Práce potrvají do října, křižovatka ale zůstane průjezdná a zachovaný bude také průchod pro pěší. Výsledkem má být plynulejší a bezpečnější doprava, protože křižovatky si budou moci předávat informace o provozu a podle toho upravovat semafory. Takže snad méně zbytečného postávání na červené a o něco snížnější cesta přes město, to nás bude ve Zlíně čekat, ale ještě si na to musíme počkat, aby ten systém celý pořádně fungoval, tak to ještě nějakou dobu zabere. No jo, prostě na něco se hold počkat musí, no. Ale na Rádiu Kroměříž nemusíte čekat na super muziku, ta k vám teď poletí. Buďte s námi, hezký den.

0: is keeping me alive.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
1: Info Express Rádia Kroměříž.
2: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
1: Uherskohradišťsko.
2: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
1: Zlínsko.
2: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
2: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž na podzim čeká celoplošná deratizace. Modernizace školní kuchyně v Uherském Brodě přinese úspory i lepší podmínky. A berani Zlín se chystají na novou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se na podzim uskuteční celoplošná deratizace veřejného prostranství a odpadní kanalizace. Práce jsou naplánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu. Deratizace se bude týkat například sídliště Slovan, Bělidla a Oskol, místní části a také městských zahrad. O přesných termínech bude město obyvatele ještě informovat. Město za deratizaci zaplatí 232 tisíc korun. Ošetřeno bude téměř 73 hektarů zastavěných ploch a více než 225 hektarů dalších ploch. Zároveň bude ošetřeno 224 šachet odpadní kanalizace v majetku města.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Uherský Brod modernizuje školní kuchyni základní školy a mateřské školy na Výsluní, která byla vybudována v 70. letech. Kuchyně denně připravuje více než 800 porcí jídel pro žáky, zaměstnance i další školské zařízení ve městě. Součástí modernizace bude kompletní obnova technologického vybavení kuchyně a stavební úpravy. Nové vybavení má být energeticky úspornější a zároveň zlepšit podmínky pro zaměstnance i strávníky. Projekt potrvá do ledna 2027. Celkové náklady jsou téměř 59 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Do základních a středních škol ve Zlínském kraji nastoupí tisíce dětí a mladých lidí. Do prvních tříd základní školy by mělo nastoupit zhruba 5,5 tisíce dětí. Na střední školy zamíří do prvních ročníků přibližně 7 tisíc žáků. Nový školní rok přinese také několik nových oborů. Na střední škole průmyslové a obchodní akademii v Uherském Brodě začne výuka informačních technologií. Nový obor otevřela také soukromá škola v Uherském Hradišti. Významnou novinkou je také duální praktické vzdělávání na střední škole Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě. Škola ho od září zavádí ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a získají zkušenosti s moderními technologiemi.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína finišují přípravu před novou sezónou druhé nejvyšší české soutěže. Poslední přípravné utkání bude ve čtvrtek 3. září proti Zvolenu. Do nové sezóny pak vstoupí ve středu 9. září domácím zápasem proti Chomutovu. Utkání ve Zlíně začne o 17:30 odpoledne.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, máme novinky, informace a pojďme tentokrát do Otrokovic. Sdílená kola v Otrokovicích mají za prvních 5 měsíců přes 16 000 výpůjček a lidé na nich ujeli více než 21 000 kilometrů. Přes 90% jízd se vejde do 15 minut, které mají uživatelé zdarma, takže kolo slouží hlavně na rychlé přesuny po městě. A když je to jeden kilometr nebo dva, tak proč startovat auto? Vy kola trochu pohybuje, to vyřízené, takže za mě úplně super, bezvadné. Tak jo, doufám, že to bude frčet, sdílená kola, koloběžky a všechno tady tohle, alespoň si myslím, že to třeba lehce uleví dopravě. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, pohodový den, přejeme super muzika, letí k vám.
2: Rádio Kroměříž a megahity.

0: nezvednu se. Až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše. Neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž rozšíří kapacitu školní družiny. Uherskohradišťský akvapark má odstávku. A Slovácko čeká domácí zápas s Pardubicemi.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Základní škola Smysl v Kroměříži od nového školního roku rozšíří kapacitu školní družiny. Počet míst se zvýší ze 180 na 250 dětí. Škola o navýšení požádala kvůli většímu počtu žáků, kteří nastupují do prvních tříd. Zvýšení kapacity umožní přijmout dalších 70 dětí. Školní družina nabízí dětem prostor pro odpočinek, zájmové činnosti a trávení volného času po vyučování. O navýšení kapacity rozhodlo město Kroměříž.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťský akvapark je v těchto dnech uzavřený kvůli pravidelné údržbě. Pracovníci během odstávky servisují technologie, čistí bazény, opravují tobogány a také celý areál vymalují. Akvapark zůstane uzavřený do neděle 6. září. Pro návštěvníky se znovu otevře v pondělí 7. září.
0: Zlínsko.
1: Pustevny čeká proměna. Zlínský kraj přispěje na její přípravu. Pustevny by se v budoucnu měly dočkat výrazné proměny. Zlínský kraj chce na přípravu projektu přispět obci Prostřední Bečva částkou 2 miliony korun. Peníze mají pomoci připravit projektovou dokumentaci a další podklady pro úpravu centrální části Pusteven. Proměna má přinést přehlednější dopravu a parkování, kvalitnější cesty, nové osvětlení, mobiliář a více zeleně. Cílem je také omezit problémy s dopravou a zároveň zachovat charakter tohoto významného místa v Beskydech. O podobě budoucích úprav bude rozhodovat zastupitelstvo Zlínského kraje. Na přípravu proměny Pusteven kraj doporučil vyčlenit 2 miliony korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se po remíze v Plzni připravují na další ligové utkání. V sobotu 5. září přivítají na domácím hřišti Pardubice. Zápas začne v 5 hodin odpoledne. Slovácko zatím v nové sezóně nejvyšší soutěže stále čeká na první vítězství. Po 6 kolech má na kontě 2 body. Naposledy remizovalo v Plzni 1-1.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti.

0: jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž. Oh, misty eye of the mountain below.

0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: V našich srdcích rána řezná, nikdo krom nás vůbec nezná. Důvod, proč stala se tou vadou na kráse. Stále jsme dál v koutce.

známek, než má jménu básních šrámek. Každý z nás nese si stopy svých obsesí, způsobených činy vrahů, našich dávných smutných vztahů a smutných.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Pro boha, se střidejte mi do zín. Tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, si nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku. Mojí duši taky kos

Dá láskou bolestnou, neopětovanou, pokud víš, tak rád tě mám a ty mě máš ráda, chuť a vůni tvou.

0: Kroměříž.
1: Svět techniky je před námi, pojďme do Brna. Tady vzniká nový roj vojenských dronů a pozemních robotů, který dokáže provádět průzkum v nebezpečném terénu místo vojáků. Systém řízený jedním operátorem úspěšně prošel prvními zkouškami ve vojenském prostoru u Vyškova, kde zvládli vyhledávání nepřítele i detekci radioaktivní hrozby. Roj kombinuje létající stroje a malé pozemní roboty, které spolupracují autonomně a rychle sbírají data z rozsáhlého území. Technologie má do budoucna výrazně zvýšit bezpečnost vojenských průzkumných operací.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. www.radiokroměříž.cz

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Rádio Kroměříž pro vás připravilo další pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Před nějakou dobou jsme pro vás připravovali příběhy ulic Kroměříže. Tento týden se k němu trochu vrátíme. K významným osobnostem patří spisovatelé. V Kroměříži nese jejich jména řadu ulic. Jiráskova. Alois Jirásek psal historickou prózu. Celkem třikrát byl navržen na Nobelovu cenu. Máchova. Karel Hynek Mácha byl romantický básník a jeho nejznámější dílo je Máj. Nerudova. Jan Neruda byl básník, prozaik, dramatik, novinář a také literární a divadelní kritik. Karla Čapka. Karel Čapek, spisovatel, dramatik, překladatel a novinář. Tylova. Josef Kajetán Tyl byl dramatik, režisér, herec a překladatel. V Kroměříži byl účastníkem Říšského sněmu. Je také autorem textu české hymny. Boženy Němcové, to je nejznámější česká spisovatelka.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Z Domky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nebudem se zraňovat,
1: nebudem se zraňovat.
0: Budem na sebe v koutě číhat, smát se a po očku sledovat.
1: A po očku sledovat.
0: Je naše oči už se na to nebudou chtít dívat.
2: I na Hradišťsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.
4: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské kino Nadsklepí dostane nové ozvučení. Uherskohradišťská nemocnice využívá nový systém při léčbě mrtvice. A Spartak Hluk získal na mezinárodním turnaji bronz.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížské kino Nadsklepí prochází kompletní výměnou ozvučení. Stávající technologie je více než 20 let stará a při provozu už se objevovaly problémy. Kino je kvůli pracím do 10. září mimo provoz. Promítání by mělo znovu začít 11. září. Nové ozvučení má přinést čistší a výraznější zvuk. Součástí výměny budou také reproduktory a další zařízení potřebné pro kvalitnější zvuk v celém sále. Náklady na modernizaci jsou přibližně 1 milion 300 tisíc korun. Kromě filmových projekcí kino Nadsklepí pořádá také koncerty, divadelní představení, přednášky a další kulturní akce.
0: Uherskohradišťsko.
1: Uherskohradišťská nemocnice začala využívat nový počítačový systém, který lékařům pomáhá rychleji vyhodnocovat vyšetření pacientů s cévní mozkovou příhodou. Systém dokáže automaticky analyzovat snímky z počítačové tomografie a posoudit rozsah poškození mozku i stav mozkových tepen. Lékaři tak získají důležité informace pro rozhodování o léčbě. Díky tomu mohou nejmodernější léčebné postupy využívat i někteří pacienti, kteří by se k ním dříve nedostali. Nový systém už v Uherskohradišťské nemocnice využili u desítek pacientů. Konečné rozhodnutí o léčbě ale vždy zůstává na lékaři.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce ještě více propojit střední školy s firmami. Cílem je, aby žáci získali zkušenosti přímo z pracovního prostředí a lépe se připravili na své budoucí povolání. Příkladem je střední škola Centrum odborné přípravy technické v Uherském Brodě, která od 1. září zavádí praktickou výuku ve spolupráci s Českou zbrojovkou. Žáci tak budou část výuky absolvovat přímo ve firmě a seznámí se s moderními technologiemi. Kraj chce podobnou spolupráci postupně rozšířit i na další školy a zaměstnavatele. V lednu příštího roku se uskuteční také celokrajský den otevřených dveří. Zájemci si během něj budou moci prohlédnout nejen školy, ale také jejich partnerské firmy a poznat různá povolání přímo v praxi.
0: Rádio Kroměříž, regionální